0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.